Uherské Hradiště, Staré Město, Konovice na 88,2 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

vody a ani slovo Boží už pravdu neporodí. Až svět ovládne lež a šedé stejno kroje, neřekneš více než tak dobře lásku.

nezvednu se. Až jednou budu ve dvou, na místo v jednom kuse. Až jednou řeknu běž, vášni té neposluše. Neřekneš více než tak dobře moje duše. Až jednou ze života zbude jen pajíl suchý. Až už se nedokážu zmotat a můj mobil bude hluchý. Až dojdou mi i slova, která mi ještě zbyla, řeknu ti aspoň znova, tak dobře, moje milá. Řeknu ti aspoň znova, tak dobře, moje milá. Řeknu ti aspoň znova, tak dobře, moje milá.

0: první skutečně regionální rádio. Rádio Kroměříž.
1: Jednou mi drahá říká, miláčku, já chci kočku. Já na to, že chci spíš psa. A jeli jsme pro kočku v útulku v Měcholupech. Mají dobrý výběr, zdá se. Kočky jsou zcela zdarma, jen očkování za

prvních pár dnů soužití. Vše vypadá nevinně, koťátko v náručí spí a pak skadí půlku kuchyně. Prostě nic, co nečekáš, když útulek zaručí, že kočička se po pár týdnech

Mám nejspíš kočku s erorem. Za noc nejmíň pětkrát jí okno otevřít dů. Pak v práci šéf se zeptá, proč vždy tak ospalý přijdu. Že občas hrdě nám tmou donese zakouslou myš. Poznáš až ráno, když se s torzem myši v ústech zbouzíš. Tak jsme si dobrovolně pořídili katastrofu. Stálo nás to 15 stovek a jednu z brusu novou sofu. Koušeš krábe drása, no prostě

0: Mám nejspíš kočku s erorem.
1: Legendární brouci The Beatles právě teď na Rádiu Kroměříž.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměřížské zastupitelstvo se po volbách částečně obmění. V Uherském Hradišti začíná oprava kanalizace v ulici v Teničkách. A Slovácko překvapilo Liberec a připsalo si první ligovou výhru.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: V Kroměříži obhájilo po komunálních volbách své mandáty 17 dosavadních zastupitelů. 10 členů zastupitelstva bude nových, 3 z nich už ale mají zkušenosti z dřívějšího působení v zastupitelstvu. V novém zastupitelstvu usedne celkem 27 lidí. Volby vyhrálo hnutí ANO 2011, které získalo 8 mandátů. Druhý skončil Hlas pro Kroměříž s 5 zastupiteli.
0: Uhersko-Hradišťsko.
1: Řidiče v Uherském Hradišti čeká od 12. října dopravní omezení v ulici v Teničkách. Začíná tam oprava kanalizace, která potrvá až do 27. listopadu. Stavební práce se týkají kanalizační stoky v délce téměř 94 metrů. Řidiči by měli dbát zvýšené opatrnosti a respektovat přechodné dopravní značení. Provoz městské hromadné dopravy zůstane bez omezení.
0: Zlínsko.
1: Zlínský kraj ocenil 3 ženy, které se dlouhodobě starají o své blízké a zároveň pomáhají dalším rodinám v podobné situaci. V 10. ročníku ankety získaly ocenění Iva Hladíková, Ivana Prchlíková a Zdeňka Valeriánová. Každá z nich věnuje péči o své dítě desítky let a vedle toho se angažuje také v pomoci ostatním. Například zakládají spolky, podporují pečující rodiny a pomáhají lidem se zdravotním postižením začlenit se do běžného života. Ocenění upozorňuje na náročnou práci neformálních pečujících, která často zůstává veřejnosti skrytá.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Fotbalisté Slovácka se konečně dočkali prvního vítězství v letošním ročníku nejvyšší soutěže. V nedělním utkání 10. kola vyhráli na hřišti Slovanu Liberec 2-0. Slovácko tak ukončilo dlouhé čekání na 3 body a kapitán Michal Trávník označil výsledek za velkou úlevu.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž.

0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Od mikrofonu Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Vedení Kroměříže se dohodlo na pokračování koaliční spolupráce. V Uherském Hradišti začíná rekonstrukce křižovatky, která omezí dopravu v Mařaticích. A fotbalisté Morkovic zvítězili v krajském přeboru.
0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Vedení Kroměříže bude pokračovat ve stávající koalici. Zástupci koaličních stran podepsali memorandum

0: O spolupráci pro volební období 2026 až 2030. Dohodu uzavřeli hnutí ANO 2011, KDU-ČSL, TOP 2009 a nezávislí, občanští demokraté a kroměřížské osobnosti, OK občané Kroměříže a hnutí KM26. V 27 členem zastupitelstvu mají společně 16 mandátů. Mezi hlavní priority budoucí spolupráce patří doprava, bydlení, školství, sociální služby, bezpečnost a rozvoj městských částí. Konkrétní programové priority stanoví koaliční smlouva.
1: Uhersko-Hradišťsko.
0: V Uherském Hradišti začíná další dopravní omezení. V Mařeticích bude od 12. října uzavřena část ulice Lomená, a to kvůli rekonstrukci křižovatky ulic Větrná a Lomená. Práce zahrnují také úpravy veřejného osvětlení a přechodu pro chodce. Dokončení celé stavby se předpokládá do konce ledna příštího roku. Obyvatelé dotčené oblasti by měli respektovat dopravní značení a počítat s omezením parkování.
1: Zlínsko.
0: Zlínský kraj podepsal memorandum o přátelství a spolupráci s okresem Bexar v americkém Texasu. Dohoda má podpořit společné projekty v oblasti kultury, cestovního ruchu, sportu, vzdělávání a podnikání. Delegace z Texasu během návštěvy zavítala také na Univerzitu Tomáše Bati ve Zlíně a do společností zaměřených na letectví a technologie. Kraj chce díky memorandu rozvíjet dosavadní kontakty a vytvářet nové příležitosti pro firmy, školy i další instituce na obou stranách Atlantiku.
1: Rádio Kroměříž, regionální sport.
0: Fotbalisté Morkovici v sobotním utkání krajského přeboru poradili s týmem Sokola Nevšová 4-2. Domácí rozhodli zápas ve svůj prospěch a připsali si důležité body do tabulky. Utkání se hrálo 10. října.
1: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
1: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Rádio Kroměříž.
1: Krásný den, přejeme ladit Rádio Kroměříž. A hnedka otázka na tělo. Běháte rádi? No, to by mě zajímalo. Teď něco, po čem si svoje tempo možná radši nenecháme změřit a vůbec jako nad tím nebudeme přemýšlet. Etiopian zvládl půlmaraton, tedy více než 21 km za 56 minut a 51 sekund. Rychlá matematika, to znamená průměrné tempo, a teď si podržte klobouky, kolem 2 minut a 42 sekund na 1 km. A to prosím celou dobu, celých 21 km. Kdo ví a pohybuje se ve světě běhání, tak tempo 2 km a 45 teda 42 sekund, jako to vydržím já asi tak první 3 skoky a pak umřu. Jo? Každopádně výkon ještě čeká na oficiální potvrzení, ale i tak je to číslo, při kterém člověk začíná mít pocit, že jeho cesta klusem na autobus vlastně není žádný sportovní výkon, ale nenechme se tím zastrašit. Každý pohyb je super pohyb, ovšem pohyb 21 km v tempu 2 minuty a 42 sekund na 1 km je prostě šílený. No, pokud dneska půjdete běhat, tak si na to vzpomeňte, nebuďte smutní, pusťte si super muziku a buďte s námi na Rádiu Kroměříž.
2: Kvalitní český nábytek v Kroměříži. www.nabytek-kroměříž.cz

0: Rádio Kroměříž.
1: Přejeme pohodový den, ladíte Rádio Kroměříž. No, zkrátka do práce se musí, budík zazvonil, že jo, kafe do ruky ráno a jede se, to taková ta rutina. Někteří to zvládají i bez budíku, ale já si myslím, že to jsou nadlidi. No ale pokud máte pocit, že některé ty pracovní týdny trvají snad věčnost, tak jedna zajímavost pro srovnání. Žraloci jsou na zemi déle než stromy. Jejich evoluční historie sahá přes 400 milionů let, takže jako 8 hodin v práci proti jejich životu, kdy už 400 milionů let tady musí jako brázdit a určitě mají taky nějakou rutinu, že jo? Tak pokud se nám to zdá jako věčnost v té práci, tak se vůbec nedivím. No ať vám to každopádně utíká, super muzika letí k vám. No a myslete na žraloky, no. Hezký den přejeme.
2: Hulín, Kojetín, Kroměříž na 103,3 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Rádio Kroměříž. Jsme si blíž. Info Express Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměřížské zastupitelstvo se po volbách částečně obmění. V Uherském Hradišti začíná oprava kanalizace v ulici v Teničkách. A Slovácko překvapilo Liberec a připsalo si první ligovou výhru.
0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: V Kroměříži obhájilo po komunálních volbách své mandáty 17 dosavadních zastupitelů. 10 členů zastupitelstva bude nových, 3 z nich už ale mají zkušenosti z dřívějšího působení v zastupitelstvu. V novém zastupitelstvu usedne celkem 27 lidí. Volby vyhrálo hnutí ANO 2011, které získalo 8 mandátů. Druhý skončil Hlas pro Kroměříž s 5 zastupiteli.
0: Uhersko-Hradišťsko.
1: Řidiče v Uherském Hradišti čeká od 12. října dopravní omezení v ulici v Teničkách. Začíná tam oprava kanalizace, která potrvá až do 27. listopadu. Stavební práce se týkají kanalizační stoky v délce téměř 94 metrů. Řidiči by měli dbát zvýšené opatrnosti a respektovat přechodné dopravní značení. Provoz městské hromadné dopravy zůstane bez omezení.
0: Zlínsko.
1: Zlínský kraj ocenil 3 ženy, které se dlouhodobě starají o své blízké a zároveň pomáhají dalším rodinám v podobné situaci. V 10. ročníku ankety získaly ocenění Iva Hladíková, Ivana Prchlíková a Zdeňka Valeriánová. Každá z nich věnuje péči o své dítě desítky let a vedle toho se angažuje také v pomoci ostatním. Například zakládají spolky, podporují pečující rodiny a pomáhají lidem se zdravotním postižením začlenit se do běžného života. Ocenění upozorňuje na náročnou práci neformálních pečujících, která často zůstává veřejnosti skrytá.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Fotbalisté Slovácka se konečně dočkali prvního vítězství v letošním ročníku nejvyšší soutěže. V nedělním utkání 10. kola vyhráli na hřišti Slovanu Liberec 2-0. Slovácko tak ukončilo dlouhé čekání na 3 body a kapitán Michal Trávník označil výsledek za velkou úlevu.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je Info Express Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.

jsme si blíž i na Zlínsku. Rádio Kroměříž.

0: Kroměříž.
1: Před námi je svět techniky na rádiu Kroměříž. Umělá inteligence nám má šetřit čas, ale podle odborníků může zároveň oslabovat schopnosti, které běžně trénujeme vlastním přemýšlením. Když si necháme od nástroje rovnou napsat text, vymyslet nápad nebo shrnout složitý problém, dostaneme hotový výsledek, ale mozek přijde o samotný proces hledání řešení. Přirovnává se to k posilovně. Když za vás činku zvedne robot, svaly se nezlepší. Riziko není v tom, že AI používáme, ale v tom, že jí příliš rychle předáváme práci, která nás učí soustředění, paměti, tvořivosti a kritickému myšlení. Doporučení je proto jednoduché. Nejdřív si udělat vlastní názor, zkusit problém chvíli řešit sám a teprve potom nechat AI, aby nápady zpochybnila, doplnila nebo zpřesnila. Jinými slovy, umělá inteligence může být dobrý pomocník, ale i špatný náhradník za vlastní hlavu.
0: Auto, moto, počítače, mobily. Vítejte ve světě techniky. Každý den s rádiem Kroměříž.
2: Víte, kde nakupovat levněji? Klikněte na levné matrace EU a vyberte si z největší nabídky matrací a roštů. Dopřejte svému tělu skutečný odpočinek. Levné matrace EU.
3: Sen? Ne. Realita. Nové SUV Citroën C5 Aircross. Až s 8letou zárukou.
4: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroën, Subaru, Peugeot a Dongfeng.
5: M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.
0: Probouzíme celý Zlínský kraj. Ranní jízda Rádia Kroměříž.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměříž připomněla staré odrůdy jablek. Jarošov má nové sportoviště pro fotbal a streetball. A házenkáři Zlína podlehli pražské Dukle.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Více než 50 starých krajových odrůd jabloní představila výstava na Jablečném dni v Kroměříži. Návštěvníci se seznámili s odrůdami typickými pro Kroměřížsko a dozvěděli se více o jejich pěstování, odolnosti a uchování. Podle odborníků jsou staré odrůdy často odolnější vůči škůdcům, chorobám a mrazu. Město se navíc snaží obnovovat ovocné sady a v okolí cyklostezky u biocentra Hráza letos díky mimořádné úrodě sklidili téměř 1,5 tuny jablek ze starých odrůd. Jablečný den nabídl také ochutnávky, tvořivé dílny a program pro děti.
0: Uherskohradišťsko.
1: Obyvatelé Jarošova v Uherském Hradišti mohou využívat nové sportoviště na sídlišti Louky. Vzniklo zde hřiště pro malou kopanou s umělým trávníkem a samostatná hřiště pro streetball. Nové sportovní zázemí stalo 4,7 milionu korun a je určeno dětem i dospělým. Původní asfaltové hřiště město využilo k vytvoření parkovacích míst. V lokalitě jich tak přibylo celkem 40.
0: Zlínsko.
1: V Otrokovicích dokončili třetí etapu obnovy sídliště Trávníky, tentokrát v Lidické ulici. Rekonstrukce za téměř 11 milionů korun přinesla opravené komunikace a chodníky, nové veřejné osvětlení i více zeleně. Výrazně se rozšířily také možnosti parkování. Přibylo 27 míst pro osobní auta a dalších 11 stání pro dodávky. Bezpečnost chodců zvyšuje nový vyvýšený přechod a lepší osvětlení. Část parkovacích ploch navíc umožňuje vsakování dešťové vody.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Házenkáři Zlína prohráli v 6. kole nejvyšší soutěže na hřišti pražské Dukly 26-40. Domácí si vypracovali náskok už v prvním poločase, který vyhráli rozdílem 9 branek. Zlín tak po 6 odehraných kolech zůstává na 11. místě tabulky s jediným vítězstvím.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje. Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž. Rádio Kroměříž.

0: Autosalon Nitra přináší do M-servisu mimořádnou nabídku. Během října získáte u vozu Dongfeng T5 Evo Dragon Edition a U-Tour veletržní slevu až 70 000 korun. Sedmimístný U-Tour nebo prostorné SUV T5 Evo tak pořídíte už od 649 000 korun. Bohatá výbava, automatická převodovka, benzínový motor s výkonem 175 koní. Veletržní ceny platí do konce října. Dongfeng, přijďte si vybrat. M-Service v Kroměříži.
1: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng. M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.
2: Probouzíme celý Zlínský kraj. Ranní jízda Rádia Kroměříž.

0: Kvalitní český nábytek v Kroměříži. www.nabytek-kroměříž.cz
1: I na Hradišťsku jsme si blíž.
2: Rádio Kroměříž.

0: ranní jízda
1: na Rádiu Kroměříž.
2: Rádio Kroměříž.
1: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

jedenci řekli, že by mohl vyměnit Brie za Tvaro a Tour de France za ruská kola a Moliéra za Gogola a Virginka za rudý máčka a taky Kankán za kozáčka.

jsi boss. Jeden si řekl kurva fix, co na tom, že jsem Obelix. A že i když jí mám jako spraku, jsem si ráno z beržeráku, co se jednou až po uších.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Od mikrofonu Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kamenná mozaika ozdobí velké náměstí v Kroměříži. V Žítkové otevřeli nové envirocentrum zaměřené na tradiční ovocné stromy. A kroměřížský karatista Adam Rauscher přivezl z mistrovství světa 5 medailí.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Velké náměstí v Kroměříži bude půl roku zdobit kamenná mozaika s názvem Louže 1 od autorky Mariky Toman-Bumbálkové. Dílo o rozměrech přibližně 140x95 cm bude umístěno přímo v dlažbě poblíž zeleného záhonu u radnice. Mozaika má kolem jdoucí zaujmout a nabídnout jim příjemné zpestření veřejného prostoru. Po 6 měsících ji z náměstí odvezou a nahradí jiné umělecké dílo.
0: Uherskohradišťsko.
1: V obci Žítková na Uherskohradišťsku otevřeli envirocentrum, které se zaměří na ochranu tradičních odrůd ovocných stromů. Projekt s názvem Krajinou ovocných stromů přibližuje jejich historii, význam pro krajinu i možnosti zachování starých odrůd. Součástí je také snaha uchovat místní přírodní a kulturní dědictví pro další generace.
0: Zlínsko.
1: Sportovní kluby a organizace ve Zlínském kraji budou moci už od 9. listopadu žádat o dotace na příští rok. Podpora se zaměří na sport v menších obcích, rozvoj mládežnického sportu i pořádání jednorázových akcí v první polovině roku 2027. Na 3 dotační programy kraj vyčlenil 60 milionů korun a usiluje o navýšení částky o dalších 16 milionů. Žádosti bude možné podávat do 7. prosince letošního roku. Výše podpory se bude lišit podle programu a typu projektu.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Mimořádného úspěchu dosáhl kroměřížský karatista Adam Rauscher na mistrovství světa v karate Goju Ryu v indickém městě Pune. Českou republiku reprezentoval v 5 kategoriích a ve všech vybojoval medaily. Získal 2 zlaté, 2 stříbrné a 1 bronzovou medaily. Za úspěchem stojí také celoroční náročná příprava pod vedením trenéra Jindřicha Geislera. Adam Rauscher je členem nově vzniklého klubu Sport karate tělovýchovné jednoty Slavia Kroměříž.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: FM. Ne, realita. Nové SUV Citroën C5 Aircross. Až s 8letou zárukou.
1: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroën, Subaru, Peugeot a Dongfeng. M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.
2: Rádio Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž. Jsme si blíž.

0: Rádio Kroměříž, kalendárium.
1: Pohodový den z Rádia Kroměříž přeje Romana. Říjen se zbarvuje do růžova. Je to měsíc, který připomíná důležitost prevence rakoviny prsu, ale také ženy, které s tímto onemocněním bojují a jejich blízké. Do osvětových aktivit se zapojuje také Zlínský kraj. Krajská nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně zve ženy v úterý 13. října na Den pro zdravá prsa. Od 9 hodin ráno do 2 odpoledne se mohou v budově porodnice dozvědět více o samovyšetření prsu a správnou techniku si vyzkoušet na speciálním modelu. Není nutná předchozí registrace. K osvětě se připojuje také Uherskohradišťská nemocnice, která připravuje na 19. října akci věnovanou prevenci rakoviny prsu. Ve Zlíně mohou lidé do konce října navštívit také výstavu Pořád jsem to já. Představuje příběhy 15 žen, které rakovinu prsu prodělaly nebo se s ní právě léčí. A právě růžový říjen je příležitostí připomenout si ještě něco důležitého. Ženy často myslí na všechny kolem sebe, na rodinu, děti, partnera i práci. Na sebe samotné jim ale někdy zbývá až poslední místo. Přitom věnovat pozornost vlastnímu zdraví není sobectví. Je to důležitá součást života. Nezapomínejme na prevenci, všímejme si změn svého těla a v případě pochybností se obraťme na zdravotníka. Rádio Kroměříž se připojuje k osvětě o prevenci rakoviny prsu a připomíná všem ženám. Nezapomínejte na sebe, protože zdraví není samozřejmost a protože i vy jste důležité.

0: kvalitní český nábytek v Kroměříži. www.nabytek-kroměřiž.cz.
1: Víte, kde nakupovat levněji? Klikněte na levné matrace EU a vyberte si z největší nabídky matrací a roštů. Dopřejte svému tělu skutečný odpočinek. Levné matrace EU.
2: I na Hradišťsku jsme si blíž.
3: Rádio Kroměříž.

0: Rádio Kroměříž a počasí z našeho regionu.
1: Krásné úterní dopoledne. Je 10 hodin a my se společně podíváme, jaké počasí nás dnes ve Zlínském kraji čeká. Ráno nás sice přivítalo chladnějším počasím, ale během dne se můžeme těšit na sluníčko. Zpočátku bude jasno, především v údolích a nížinách se ale mohou místy objevit mlhy a nízká oblačnost. Ta bude během dne postupně ustupovat. Odpolední teploty vystoupají na 12 až 15 stupňů. Při déle trvající nízké oblačnosti zůstane kolem 11 stupňů. Vítr bude většinou slabý, severní až severovýchodní. Užijte si dnešní slunečné chvíle a mějte krásný den s Rádiem Kroměříž.
0: InfoExpress, Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměříž připomněla staré odrůdy jablek. Jarošov má nové sportoviště pro fotbal a streetball. A házenkáři Zlína podlehli pražské Dukle.
0: InfoExpress, Rádia Kroměříž.
1: Více než 50 starých krajových odrůd jabloní představila výstava na Jablečném dni v Kroměříži. Návštěvníci se seznámili s odrůdami typickými pro Kroměřížsko a dozvěděli se více o jejich pěstování, odolnosti a uchování. Podle odborníků jsou staré odrůdy často odolnější vůči škůdcům, chorobám a mrazu. Město se navíc snaží obnovovat ovocné sady a v okolí cyklostezky u biocentra Hráza letos díky mimořádné úrodě sklidili téměř 1,5 tuny jablek ze starých odrůd. Jablečný den nabídl také ochutnávky, tvořivé dílny a program pro děti.
0: Uherskohradišťsko.
1: Obyvatelé Jarošova v Uherském Hradišti mohou využívat nové sportoviště na sídlišti Louky. Vzniklo zde hřiště pro malou kopanou s umělým trávníkem a samostatná hřiště pro streetball. Nové sportovní zázemí stalo 4,7 milionu korun a je určeno dětem i dospělým. Původní asfaltové hřiště město využilo k vytvoření parkovacích míst. V lokalitě jich tak přibylo celkem 40.
0: Zlínsko.
1: V Otrokovicích dokončili třetí etapu obnovy sídliště Trávníky, tentokrát v Lidické ulici. Rekonstrukce za téměř 11 milionů korun přinesla opravené komunikace a chodníky, nové veřejné osvětlení i více zeleně. Výrazně se rozšířily také možnosti parkování. Přibylo 27 míst pro osobní auta a dalších 11 stání pro dodávky. Bezpečnost chodců zvyšuje nový vyvýšený přechod a lepší osvětlení. Část parkovacích ploch navíc umožňuje vsakování dešťové vody.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Házenkáři Zlína prohráli v šestém kole nejvyšší soutěže.

0: Soutěže na hřišti pražské Dukly 26-40. Domácí si vypracovali náskok už v prvním poločase, který vyhráli rozdílem 9 branek. Zlín tak po 6 odehraných kolech zůstává na 11. místě tabulky s jediným vítězstvím.
1: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje. Rádio Kroměříž. Doprava aktuálně.
0: Krásné úterní dopoledne. Je 10 hodin a 4 minuty a my se podíváme, kde si dnes na cestách ve Zlínském kraji dát pozor. Na silnici D55 ve směru na Zlín mezi 27. a 28. kilometrem je hlášeno porouchané vozidlo. Řidiči by měli počítat se zdržením a dbát zvýšené opatrnosti, protože se na vozovce pohybují lidé. Pozor také na práce na silnici druhé třídy číslo 490 mezi Frištákem a místní částí Žabárna. Provoz je tam zúžený do jednoho jízdního pruhu. Stavební práce pokračují také na silnici třetí třídy mezi Mysločovicemi a Sazovicemi. Provoz je řízen mobilní světelnou signalizací. A nově je od pondělí uzavřená ulice v Teničkách v Uherském Hradišti. A to kvůli stavebním pracím. Jezděte opatrně, nechte si na cestu dostatek času a zůstaňte naladěni na Rádio Kroměříž.
1: Dopravní linka Zlínského kraje 577 477 123. Kolony, nehody a radary. Informujte se i na Facebooku Rádia Kroměříž.
0: Ještě jednou krásné úterní dopoledne. Dnes je 13. října a věděli jste, že tento den má i svou mezinárodní připomínku? Slaví se Mezinárodní den za omezení rizika katastrof. To je sice trochu vážnější téma, ale my máme i příjemnější důvod k oslavě. Dnes totiž slaví svátek všechny Renáty a těch je u nás pěkná řádka. Takže milé Renáty, Renči a Reny, posíláme vám do dnešního dne velkou gratulaci. Přejeme vám hlavně zdraví, štěstí, lásku, spoustu smíchu a co nejméně starostí. Ať vám dnes někdo udělá radost třeba dobrou kávou, milou zprávou nebo nečekanou kytičkou. A pánové, jestli máte doma Renátu, ještě je čas na malou pozornost. A ostatním posluchačům přejeme pohodové úterý, ať vám práce pěkně ocípá a den přinese něco, co vás potěší. Zůstaňte s námi, jsme tu s vámi na Rádiu Kroměříž.

Rádio Kroměříž i ve Zlíně, Otrokovicích a na Pajedlech na 107 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: svět zajímavostí na Rádiu Kroměříž.
1: Země se otáčí a když se otočí o určitý kus, vyjde slunce na obzor.
2: A proč?
1: To nevím.
2: A proč?
0: Odpovíme na to, co nevíte, a zabrousíme do všech oborů lidské činnosti.
3: Posloucháte Rádio Kroměříž. Další pokračování našeho seriálu zajímavostí ze všech oborů lidské činnosti následuje. Co je klíčem poznání pro jednotlivé obory? Klíčem k vědě je matematika. Historie má jako klíč poznání data. Mapy jsou klíčem k poznání zeměpisu. Klíčem k biologii jsou buňky. Chemie má jako klíč k jejímu poznání prvky. Astronomie se neobejde bez teleskopu. Diagnostika, to je klíč k medicíně. Ekonomika, klíčem k ní je trh. Zemědělství, klíčem je voda. Volby, bez nich se neobejde demokracie. Komunikace. Bez jazyka bychom se velmi těžko domlouvali. Vzdělání k němu dospějeme studiem. Jak dosáhneme úspěchu? Bez tvrdé práce to nejde.
0: Svět zajímavostí. Denně na Rádiu Kroměříž.
4: Autosalon Nitra přináší do M-servisu mimořádnou nabídku. Během října získáte u vozu Dongfeng T5 Evo Dragon Edition a U-Tour veletržní slevu až 70 000 korun. Sedmimístný U-Tour nebo prostorné SUV T5 Evo tak pořídíte už od 649 000 korun. Bohatá výbava, automatická převodovka, benzínový motor s výkonem 175 koní. Veletržní ceny platí do konce října. Dongfeng, přijďte si vybrat. M-Service v Kroměříži.
5: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng. M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.
6: Jsme si blíž i na Facebooku. facebook.com/radiokroměříž

Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Rádio Kroměříž a počasí z našeho regionu.
1: Krásné úterní dopoledne. Venku už se pomalu rozjíždí den a my se společně podíváme, jaké počasí nás dnes čeká ve Zlínském kraji. Po chladném ránu si můžeme užívat převážně slunečné počasí. Zpočátku se místy objevovaly mlhy a nízká oblačnost. Během dne by ale mělo být většinou polojasno až skoro jasno. Nejvyšší teploty vystoupí na 12 až 15 stupňů Celsia. Tam, kde se nízká oblačnost udrží déle, bude kolem 11 stupňů. Vítr bude většinou slabý, severní až severovýchodní. V jihovýchodní části kraje může během dne zesílit. Déšť dnes zatím neočekáváme. Oblačnosti ale začne večer od západu postupně přibývat. Tak pokud se dnes chystáte ven, sluneční paprsky si užijte. Ale na chladnější večer se raději dobře oblečte. Přejeme vám krásné úterý.
0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Od mikrofonu Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kamenná mozaika ozdobí velké náměstí v Kroměříži. V Žítkové otevřeli nové envirocentrum zaměřené na tradiční ovocné stromy. A kroměřížský karatista Adam Rauscher přivezl z mistrovství světa 5 medailí.
0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Velké náměstí v Kroměříži bude půl roku zdobit kamenná mozaika s názvem Louže 1 od autorky Mariky Toman-Bumbálkové. Dílo o rozměrech přibližně 140x95 cm bude umístěno přímo v dlažbě poblíž zeleného záhonu u radnice. Mozaika má kolem jdoucí zaujmout a nabídnout jim příjemné zpestření veřejného prostoru. Po 6 měsících ji z náměstí odvezou a nahradí jiné umělecké dílo.
0: Uhersko-Hradišťko.
1: V obci Žítková na Uherskohradišťku otevřeli envirocentrum, které se zaměří na ochranu tradičních odrůd ovocných stromů. Projekt s názvem Krajinou ovocných stromů přibližuje jejich historii, význam pro krajinu i možnosti zachování starých

0: odrůd. Součástí je také snaha uchovat místní přírodní a kulturní dědictví pro další generace.
1: Zlínsko.
0: Sportovní kluby a organizace ve Zlínském kraji budou moci už od 9. listopadu žádat o dotace na příští rok. Podpora se zaměří na sport v menších obcích, rozvoj mládežnického sportu i pořádání jednorázových akcí v první polovině roku 2027. Na 3 dotační programy kraj vyčlenil 60 milionů korun a usiluje o navýšení částky o dalších 16 milionů. Žádosti bude možné podávat do 7. prosince letošního roku. Výše podpory se bude lišit podle programu a typu projektu.
1: Rádio Kroměříž, regionální sport.
0: Mimořádného úspěchu dosáhl kroměřížský karatista Adam Rauscher na mistrovství světa v karate Goju Ryu v indickém městě Pune. Českou republiku reprezentoval v 5 kategoriích a ve všech vybojoval medaily. Získal 2 zlaté, 2 stříbrné a 1 bronzovou medaili. Za úspěchem stojí také celoroční náročná příprava pod vedením trenéra Jindřicha Geislera. Adam Rauscher je členem nově vzniklého klubu Sport karate tělovýchovné jednoty Slavia Kroměříž.
1: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje. Rádio Kroměříž. Doprava aktuálně.
0: Krásné úterní dopoledne. Je 11 hodin a 6 minut a my se společně podíváme, kde si dnes na cestách ve Zlínském kraji dát pozor. Začneme na Zlínsku. Na silnici 2. třídy číslo 490 mezi Frištákem a místní částí Žabárna pokračuje stavební práce. Provoz je tam zúžený do jednoho jízdního pruhu, takže počítejte s možným zdržením. Práce pokračují také v Bohuslavicích u Zlína na silnici 2. třídy číslo 490 a 497. Kvůli čištění koryta potoka je tam vozovka zúžená a průjezd vede kolem pracovního místa. Na Zlínsku se pracuje také na silnici 3. třídy mezi Mysločovicemi a Sazovicemi. Provoz tam řídí mobilní světelná signalizace. A přesuneme se na Uhersko-Hradišťsko. V Nedakonicích je kvůli stavebním pracím uzavřená část silnice číslo 427. Řidiči musí využít objízdnou trasu. Pozor také v Uherském Hradišti, kde je od pondělí uzavřená ulice v Teničkách. Omezení tam potrvá podle aktuálních informací až do konce listopadu. Jezděte opatrně, respektujte dopravní značení a nechte si na cestu dostatek času. Krásný den s Rádiem Kroměříž.
1: Dopravní linka Zlínského kraje 577 477 123. Kolony, nehody a radary. Informujte se i na Facebooku Rádia Kroměříž.
0: Krásné úterní dopoledne všem, kteří jsou právě s námi. Ladíte Rádio Kroměříž a já vám přeji, ať máte dnešek co nejpříjemnější. Dnes je 13. října a kromě toho, že jsme zase o den blíž víkendu, máme i jeden zajímavý mezinárodní den. Připomínáme si Mezinárodní den za omezení rizika přírodních katastrof. Letos se zaměřuje mimo jiné na bezpečí našich domovů. A ruku na srdce, doma se chceme cítit hlavně v bezpečí a pohodě. Tak třeba dnes si při odchodu zkontrolujte, jestli máte vypnutou žehličku nebo sporák. Člověk nikdy neví, kdy se taková drobnost hodí. A teď něco příjemnějšího. Dnešní svátek slaví Renáty. Milé Renátky, přejeme vám všechno nejlepší, hlavně zdraví, štěstí, lásku a důvod k úsměvu. Ať vám někdo dnes udělá radost, ať už milým slovem, dobrou kávou nebo třeba něčím sladkým. A pokud máte Renátu ve svém okolí, nezapomeňte jí popřát. Vám všem přejeme krásné úterý, ať vám práce rychle utíká a den přinese něco hezkého. Zůstaňte s námi. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Víte, kde nakupovať levnej? Kliknete na levné matrace EU a vyberte si z největší nabídky matrací a roštů. Dopřejte svému tělu skutečný odpočinek. Levné matrace EU.
1: www.radiokroměříž.cz

0: Jsme si blíž i na Zlínsku. Rádio Kroměříž.
1: Když ti vítr napne plachtu, když ti plachta popožene jachtu, když ti jachtou jízda dodá klid, když ti květy

neplachtu, když ti plachta popožene jachtu, když ti jachtou jízda dodá klid. Když se trubka

Když ti osud tvé dny sčítá, když je sčítá a pak odečítá, když si tě Bůh k sobě nechce vzít. Když ti osud

0: kvalitní český nábytek v Kroměříži. www.nabytek-kroměříž.cz.
1: Autosalon Nitra přináší do M-servisu mimořádnou nabídku. Během října získáte u vozu Dongfeng T5 Evo Dragon Edition a U-Tour veletržní slevu až 70 000 korun. Sedmimístný U-Tour nebo prostorné SUV T5 Evo tak pořídíte už od 649 000 korun. Bohatá výbava, automatická převodovka, benzínový motor s výkonem 175 koní. Veletržní ceny platí do konce října. Dongfeng, přijďte si vybrat. M-Servis v Kroměříži.
2: M-Servis Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng. M-Servis. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.
3: Rádio Kroměříž. Rádio Kroměříž. Rádio Zlínského kraje.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměříž připomněla staré odrůdy jablek. Jarošov má nové sportoviště pro fotbal a streetball. A házenkáři Zlína podlehli pražské Dukle.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Více než 50 starých krajových odrůd jabloní představila výstava na Jablečném dni v Kroměříži. Návštěvníci se seznámili s odrůdami typickými pro Kroměřížsko a dozvěděli se více o jejich pěstování, odolnosti a uchování. Podle odborníků jsou staré odrůdy často odolnější vůči škůdcům, chorobám a mrazu. Město se navíc snaží obnovovat ovocné sady a v okolí cyklostezky u biocentra Hráza letos díky mimořádné úrodě sklidili téměř 1,5 tuny jablek ze starých odrůd. Jablečný den nabídl také ochutnávky, tvořivé dílny a program pro děti.
0: Uhersko Hradišťko.
1: Obyvatelé Jarošova v Uherském Hradišti mohou využívat nové sportoviště na sídlišti Louky. Vzniklo zde hřiště pro malou kopanou s umělým trávníkem a samostatná hřiště pro streetball. Nové sportovní zázemí stalo 4,7 milionu korun a je určeno dětem i dospělým. Původní asfaltové hřiště město využilo k vytvoření parkovacích míst. V lokalitě jich tak přibylo celkem 40.
0: Zlínsko.
1: V Otrokovicích dokončili třetí etapu obnovy sídliště Trávníky, tentokrát v Lidické ulici. Rekonstrukce za téměř 11 milionů korun přinesla opravené komunikace a chodníky, nové veřejné osvětlení i více zeleně. Výrazně se rozšířily také možnosti parkování. Přibylo 27 míst pro osobní auta a dalších 11 stání pro dodávky. Bezpečnost chodců zvyšuje nový vyvýšený přechod a lepší osvětlení. Část parkovacích ploch navíc umožňuje vsakování dešťové vody.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Házenkáři Zlína prohráli v 6. kole nejvyšší soutěže na hřišti pražské Dukly 26-40. Domácí si vypracovali náskok už v prvním poločase, který vyhráli rozdílem 9 branek. Zlín tak po 6 odehraných kolech zůstává na 11. místě tabulky s jediným vítězstvím.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje. Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Kroměříž.
1: Před námi je svět techniky na rádiu Kroměříž. Umělá inteligence nám má šetřit čas, ale podle odborníků může zároveň oslabovat schopnosti, které běžně trénujeme vlastním přemýšlením. Když si necháme od nástroje rovnou napsat text, vymyslet nápad nebo zhrnout složitý problém, dostaneme hotový výsledek, ale mozek přijde o samotný proces hledání řešení. Přirovnává se to k posilovně. Když za vás činku zvedne robot, svaly se nezlepší. Riziko není v tom, že AI používáme, ale v tom, že jí příliš rychle předáváme práci, která nás učí soustředění, paměti, tvořivosti a kritickému myšlení. Doporučení je proto jednoduché. Nejdřív si udělat vlastní názor, zkusit problém chvíli řešit sám a teprve potom nechat AI, aby nápady zpochybnila, doplnila nebo zpřesnila. Jinými slovy, umělá inteligence může být dobrý pomocník, ale i špatný náhradník za vlastní hlavu.
0: Auto, moto, počítače, mobily. Vítejte ve světě techniky. Každý den s rádiem Kroměříž. Sen? Ne. Realita. Nové SUV Citroen C5 Aircross. Až s 8letou zárukou.
2: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng.
3: M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.
0: Jsme si blíž i na Facebooku. facebook.com/radiokroměříž.

0: Rádio Kroměříž.
1: Jsme s vámi na Rádiu Kroměříž, krásný den přejeme. Děcka mají zase kus více prostoru na řádění. Ve vnitrobloku na Švabinského nábřeží v Kroměříži je hotové nové velké dětské hřiště. Najdete tam dvě sestavy z akátového dřeva, workoutovou sestavu, stůl na ping-pong, posezení a nově také zastíněné pískoviště. Hřiště vzniklo po dohodě s místními obyvateli, vyšlo na něco málo přes 1 milion korun, takže jestli už doma teda docházejí nápady, v létě, tak děti přes prázdniny můžete vypustit třeba na Švabinského nábřeží na nové hřiště. Tak jo, super den přejeme, s vámi Rádio Kroměříž, skvělá muzika letí k vám.

0: Rádio Kroměříž, kalendárium.
1: Pohodový den z Rádia Kroměříž přeje Romana. Říjen se zbarvuje do růžova. Je to měsíc, který připomíná důležitost prevence rakoviny prsu, ale také ženy, které s tímto onemocněním bojují a jejich blízké. K osvětě se připojuje také Uherskohradišťská nemocnice, která připravuje na 19. října akci věnovanou prevenci rakoviny prsu. Ve Zlíně mohou lidé do konce října navštívit také výstavu Pořád jsem to já. Představuje příběhy 15 žen, které rakovinu prsu prodělaly nebo se s ní právě léčí. A právě růžový říjen je příležitostí připomenout si ještě něco důležitého. Ženy často myslí na všechny kolem sebe, na rodinu, děti, partnera i práci. Na sebe samotné jim ale někdy zbývá až poslední místo. Přitom věnovat pozornost vlastnímu zdraví není sobectví. Je to důležitá součást života. Nezapomínejme na prevenci, všímejme si změn svého těla a v případě pochybností se obraťme na zdravotníka. Rádio Kroměříž se připojuje k osvětě o prevenci rakoviny prsu a připomíná všem ženám. Nezapomínejte na sebe, protože zdraví není samozřejmost a protože i vy jste důležité.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Od mikrofonu Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kamenná mozaika ozdobí velké náměstí v Kroměříži. V Žítkové otevřeli nové envirocentrum zaměřené na tradiční ovocné stromy. A kroměřížský karatista Adam Rauscher přivezl z mistrovství světa 5 medailí.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Velké náměstí v Kroměříži bude půl roku zdobit kamenná mozaika s názvem Louže 1 od autorky Mariky Toman-Bumbálkové. Dílo o rozměrech přibližně 140x95 cm bude umístěno přímo v dlažbě poblíž zeleného záhonu u radnice. Mozaika má kolem jdoucí zaujmout a nabídnout jim příjemné zpestření veřejného prostoru. Po 6 měsících ji z náměstí odvezou a nahradí jiné umělecké dílo.
0: Uhersko-Hradišťko.
1: V obci Žítková na Uherskohradišťku otevřeli envirocentrum, které se zaměří na ochranu tradičních odrůd ovocných stromů. Projekt s názvem Krajinou ovocných stromů přibližuje jejich historii, význam pro krajinu i možnosti zachování starých odrůd. Součástí je také snaha uchovat místní přírodní a kulturní dědictví pro další generace.
0: Zlínsko.
1: Sportovní kluby a organizace ve Zlínském kraji budou moci už od 9. listopadu žádat o dotace na příští rok. Podpora se zaměří na sport v menších obcích.

0: Získal 2 zlaté, 2 stříbrné a 1 bronzovou medaili. Za úspěchem stojí také celoroční náročná příprava pod vedením trenéra Jindřicha Geislera. Adam Rauscher je členem nově vzniklého klubu Sport karate tělovýchovné jednoty Slavia Kroměříž.
1: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje. Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Rádio Kroměříž.
1: Jsme s vámi na Rádiu Kroměříž, někdo si teďkom dává třeba kavčo, někdo řeší další povinnosti, no a někdo je prostě jen třeba na cestě z bodu A do bodu B a přesně pro tyto chvíle je fajn mít puštěné rádio. Samozřejmě Rádio Kroměříž ne, protože bychom jako něco vysvětlovali, ale aby jsme dělali společnost s hudbou, která vás třeba nechá v klidu dělat to, co zrovna potřebujete, ať už je to cokoliv, doufám, že to není nějak náročné. Tak jo, super muzika letí k vám, krásný den.
2: Autosalon Nitra přináší do M-servisu mimořádnou nabídku. Během října získáte u vozu Dongfeng T5 Evo Dragon Edition a U-Tour veletržní slevu až 70 000 korun. Sedmimístný U-Tour nebo prostorné SUV T5 Evo tak pořídíte už od 649 000 korun. Bohatá výbava, automatická převodovka, benzínový motor s výkonem 175 koní. Veletržní ceny platí do konce října. Dongfeng, přijďte si vybrat. M-Servis v Kroměříži.
3: M-Servis Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng. M-Servis. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.

Až to ráno poslední vstaneš, tak se rozhlédni, pak hoď přes plot všechno zlé daleko mezi stvoly. Tohle nechceš, tohle ne, vy dvě moje lásky schoulené. Já blázen posedlý, snad tě to nezabolí.

0: kvalitní český nábytek v Kroměříži. www.nabytek-kroměřiž.cz.
1: Relax a Beauty Day v Hulíně v neděli 25. října od 14 hodin. Čeká vás odpoledne plné péče, vůní, krásy a inspirace. Vyzkoušejte kosmetické a kadeřnické služby, masáže, proměnu vizáže a mnoho dalšího. Chybět nebude ani módní přehlídka a tombola. Vstup je zdarma. A pro prvních 100 návštěvnic máme malý dárek. Generálním partnerem akce je Čogan. Více informací najdete na Facebooku Relax a Beauty Day. Těšíme se na vás v neděli 25. října od 14 hodin v Městském kulturním centru v Hulíně.
2: Rádio Kroměříž 103,3, 107 a 88,2 FM.

0: Víte, kde nakupovať levnej? Kliknete na levnematrace.eu a vyberte si z najväčšej nabídky matrací a roštú. Dopřejte svému telu skutečný odpočinek. Levnematrace.eu.
1: Rádio Zlínského kraje. Rádio K.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměříž připomněla staré odrůdy jablek. Jarošov má nové sportoviště pro fotbal a streetball. A házenkáři Zlína podlehli pražské Dukle.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Více než 50 starých krajových odrůd jabloní představila výstava na Jablečném dni v Kroměříži. Návštěvníci se seznámili s odrůdami typickými pro Kroměřížsko a dozvěděli se více o jejich pěstování, odolnosti a uchování. Podle odborníků jsou staré odrůdy často odolnější vůči škůdcům, chorobám a mrazu. Město se navíc snaží obnovovat ovocné sady a v okolí cyklostezky u biocentra Hráza letos díky mimořádné úrodě sklidili téměř 1,5 tuny jablek ze starých odrůd. Jablečný den nabídl také ochutnávky, tvořivé dílny a program pro děti.
0: Uherskohradišťsko.
1: Obyvatelé Jarošova v Uherském Hradišti mohou využívat nové sportoviště na sídlišti Louky. Vzniklo zde

0: osobní auta a dalších 11 stání pro dodávky. Bezpečnost chodců zvyšuje nový vyvýšený přechod a lepší osvětlení. Část parkovacích ploch navíc umožňuje vsakování dešťové vody.
1: Rádio Kroměříž, regionální sport.
0: Házenkáři Zlína prohráli v 6. kole nejvyšší soutěže na hřišti pražské Dukly 26-40. Domácí si vypracovali náskok už v prvním poločase, který vyhráli rozdílem 9 branek. Zlín tak po 6 odehraných kolech zůstává na 11. místě tabulky s jediným vítězstvím.
1: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje. Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Svět zajímavostí na rádiu Kroměříž.
1: Země se otáčí a když se otočí o určitý kus, vyjde slunce na obzor.
2: A proč?
1: To nevím.
2: A proč?
0: Odpovíme na to, co nevíte, a zabrousíme do všech oborů lidské činnosti.
3: Posloucháte rádio Kroměříž. Další pokračování našeho seriálu zajímavostí ze všech oborů lidské činnosti následuje. Co je klíčem poznání pro jednotlivé obory? Klíčem k vědě je matematika. Historie má jako klíč poznání data. Mapy jsou klíčem k poznání zeměpisu. Klíčem k biologii jsou buňky. Chemie má jako klíč k jejímu poznání prvky. Astronomie se neobejde bez teleskopu. Diagnostika, to je klíč k medicíně. Ekonomika, klíčem k ní je trh. Zemědělství, klíčem je voda. Volby, bez nich se neobejde demokracie. Komunikace, bez jazyka bychom se velmi těžko domlouvali. Vzdělání k němu dospějeme studiem. Jak dosáhneme úspěchu? Bez tvrdé práce to nejde.
0: Svět zajímavostí. Denně na rádiu Kroměříž.
4: Sen? Ne. Realita. Nové SUV Citroën C5 Aircross. Až s 8letou zárukou.
5: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroën, Subaru, Peugeot a Dongfeng. M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.

0: První skutečně regionální rádio. Rádio Kroměříž.
1: Mám strach z poraženců, z falešných proroků, ze zpráv od spiklenců, z levného obroku.

0: Bez chránce najdu ostraku.
1: Posloucháte Megahity Milénia. Právě teď na Rádiu Kroměříž.

0: Rádio Kroměříž. Rádio Kroměříž.
1: Přejeme pohodový den, ladíte Rádio Kroměříž. No, zkrátka do práce se musí, budík zazvonil, že jo, kafe do ruky ráno a jede se, to taková ta rutina. Někteří to zvládají i bez budíku, ale já si myslím, že to jsou nadlidi. No ale pokud máte pocit, že některé ty pracovní týdny trvají snad věčnost, tak jedna zajímavost pro srovnání. Žraloci jsou na zemi déle než stromy. Jejich evoluční historie sahá přes 400 milionů let, takže jako 8 hodin v práci proti jejich životu, kdy už 400 milionů let tady musí jako brázdit a určitě mají taky nějakou rutinu, že jo? Tak pokud se nám to zdá jako věčnost v té práci, tak se vůbec nedivím. No ať vám to každopádně utíká, super muzika letí k vám. No a myslete na žraloky, no. Hezký den přejeme.
2: Kvalitní český nábytek v Kroměříži. www.nabytek-kroměříž.cz
3: Relax a Beauty Day v Hulíně. V neděli 25. října od 14 hodin. Čeká vás odpoledne plné péče, vůní, krásy a inspirace. Vyzkoušejte kosmetické a kadeřnické služby, masáže, proměnu vizáže a mnoho dalšího. Chybět nebude ani módní přehlídka a tombola. Vstup je zdarma. A pro prvních 100 návštěvnic máme malý dárek. Generálním partnerem akce je Čogan. Více informací najdete na Facebooku Relax a Beauty Day. Těšíme se na vás v neděli 25. října od 14 hodin v Městském kulturním centru v Hulíně.

Rádio Kroměříž i ve Zlíně, Otrokovicích a na Pajedlech na 107 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Autosalon Nitra přináší do M-servisu mimořádnou nabídku. Během října získáte u vozu Dongfeng T5 Evo Dragon Edition a U-Tour veletržní slevu až 70 000 korun. Sedmimístný U-Tour nebo prostorné SUV T5 Evo tak pořídíte už od 649 000 korun. Bohatá výbava, automatická převodovka, benzínový motor s výkonem 175 koní. Veletržní ceny platí do konce října. Dongfeng, přijďte si vybrat. M-Service v Kroměříži.
1: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroën, Subaru, Peugeot a Dongfeng. M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.
2: Ahoj, tady Jarda Bobovský. Zdraví vás kapela Premiér. Posloucháte náš nový single.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Od mikrofonu Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kamenná mozaika ozdobí velké náměstí v Kroměříži. V Žítkové otevřeli nové envirocentrum zaměřené na tradiční ovocné stromy. A kroměřížský karatista Adam Rauscher přivezl z mistrovství světa 5 medailí.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Velké náměstí v Kroměříži bude půl roku zdobit kamenná mozaika s názvem Louže 1 od autorky Mariky Toman-Bumbálkové. Dílo o rozměrech přibližně 140x95 cm bude umístěno přímo v dlažbě poblíž zeleného záhonu u radnice. Mozaika má kolem jdoucí zaujmout a nabídnout jim příjemné zpestření veřejného prostoru. Po 6 měsících ji z náměstí odvezou a nahradí jiné umělecké dílo.
0: Uhersko-Hradišťsko.
1: V obci Žítková na Uherskohradišťsku otevřeli envirocentrum, které se zaměří na ochranu tradičních odrůd ovocných stromů. Projekt s názvem Krajinou ovocných stromů přibližuje jejich historii, význam pro krajinu i možnosti zachování starých odrůd. Součástí je také snaha uchovat místní přírodní a kulturní dědictví pro další generace.
0: Zlínsko.
1: Sportovní kluby a organizace ve Zlínském kraji budou moci už od 9. listopadu žádat o dotace na příští rok. Podpora se zaměří na sport v menších obcích, rozvoj mládežnického sportu i pořádání jednorázových akcí v první polovině roku 2027. Na 3 dotační programy kraj vyčlenil 60 milionů korun a

0: Olek zůstává na 11. místě tabulky s jediným vítězstvím.
1: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
1: Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Od mikrofonu Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kamenná mozaika ozdobí velké náměstí v Kroměříži. V Žítkové otevřeli nové envirocentrum zaměřené na tradiční ovocné stromy. A kroměřížský karatista Adam Rauscher přivezl z mistrovství světa 5 medailí.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Velké náměstí v Kroměříži bude půl roku zdobit kamenná mozaika s názvem Louže 1 od autorky Mariky Toman-Bumbálkové. Dílo o rozměrech přibližně 140x95 cm bude umístěno přímo v dlažbě poblíž zeleného záhonu u radnice. Mozaika má kolem jdoucí zaujmout a nabídnout jim příjemné zpestření veřejného prostoru. Po 6 měsících ji z náměstí odvezou a nahradí jiné umělecké dílo.
0: Uhersko-Hradišťko.
1: V obci Žítková na Uherskohradišťku otevřeli envirocentrum, které se zaměří na ochranu tradičních odrůd ovocných stromů. Projekt s názvem Krajinou ovocných stromů přibližuje jejich historii, význam pro krajinu i možnosti zachování starých odrůd. Součástí je také snaha uchovat místní přírodní a kulturní dědictví pro další generace.
0: Zlínsko.
1: Sportovní kluby a organizace ve Zlínském kraji budou moci už od 9. listopadu žádat o dotace na příští rok. Podpora se zaměří na sport v menších obcích, rozvoj mládežnického sportu i pořádání jednorázových akcí v první polovině roku 2027. Na 3 dotační programy kraj vyčlenil 60 milionů korun a usiluje o navýšení částky o dalších 16 milionů. Žádosti bude možné podávat do 7. prosince letošního roku. Výše podpory se bude lišit podle programu a typu projektu.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Mimořádného úspěchu dosáhl kroměřížský karatista Adam Rauscher na mistrovství světa v karate Goju Ryu v indickém městě Pune. Českou republiku reprezentoval v 5 kategoriích a ve všech vybojoval medaily. Získal 2 zlaté, 2 stříbrné a 1 bronzovou medaili. Za úspěchem stojí také celoroční národní

Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Rádiu Kroměříž.
1: Před námi je svět techniky na Rádiu Kroměříž. Umělá inteligence nám má šetřit čas, ale podle odborníků může zároveň oslabovat schopnosti, které běžně trénujeme vlastním přemýšlením. Když si necháme od nástroje rovnou napsat text, vymyslet nápad nebo zhrnout složitý problém, dostaneme hotový výsledek, ale mozek přijde o samotný proces hledání řešení. Přirovnává se to k posilovně. Když za vás činku zvedne robot, svaly se nezlepší. Riziko není v tom, že AI používáme, ale v tom, že jí příliš rychle předáváme práci, která nás učí soustředění, paměti, tvořivosti a kritickému myšlení. Doporučení je proto jednoduché. Nejdřív si udělat vlastní názor, zkusit problém chvíli řešit sám a teprve potom nechat AI, aby nápady zpochybnila, doplnila nebo zpřesnila. Jinými slovy, umělá inteligence může být dobrý pomocník, ale i špatný náhradník za vlastní hlavu.
0: Auto, moto, počítače, mobily. Vítejte ve světě techniky. Každý den s Rádiem Kroměříž.
2: Kvalitní český nábytek v Kroměříži. www.nabytek-kroměřiž.cz

0: Posloucháte rádio Zlínského kraje. Posloucháte rádio Kroměříž.
1: Ahoj, tady je Bořík z kapely 44 v klidu. Zdravím vás z Vlnrádia Kroměříž a přejeme vám krásný den.

0: Uherské Hradiště, Staré Město, Konovice na 88,2 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.
1: Yeah. Let me see you dance, baby.

0: Svět zajímavostí na rádiu Kroměříž.
1: Země se otáčí a když se otočí o určitý kus, vyjde slunce na obzor.
2: A proč?
1: To nevím.
2: A proč?
0: Odpovíme na to, co nevíte, a zabrousíme do všech oborů lidské činnosti.
3: Posloucháte rádio Kroměříž. Další pokračování našeho seriálu zajímavostí ze všech oborů lidské činnosti následuje. Co je klíčem poznání pro jednotlivé obory? Klíčem k vědě je matematika. Historie má jako klíč poznání data. Mapy jsou klíčem k poznání zeměpisu. Klíčem k biologii jsou buňky. Chemie má jako klíč k jejímu poznání prvky. Astronomie se neobejde bez teleskopu. Diagnostika, to je klíč k medicíně. Ekonomika, klíčem k ní je trh. Zemědělství, klíčem je voda. Volby, bez nich se neobejde demokracie. Komunikace, bez jazyka bychom se velmi těžko domlouvali. Vzdělání, k němu dospějeme studiem. Jak dosáhneme úspěchu? Bez tvrdé práce to nejde.
0: Svět zajímavostí. Denně na rádiu Kroměříž.
4: První skutečně regionální rádio. Rádio Kroměříž.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměříž připomněla staré odrůdy jablek. Jarošov má nové sportoviště pro fotbal a streetball. A házenkáři Zlína podlehli pražské Dukle.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Více než 50 starých krajových odrůd jabloní představila výstava na Jablečném dni v Kroměříži. Návštěvníci se seznámili s odrůdami typickými pro Kroměřížsko a dozvěděli se více o jejich pěstování, odolnosti a uchování. Podle odborníků jsou staré odrůdy často odolnější vůči škůdcům, chorobám a mrazu. Město se navíc snaží obnovovat ovocné sady a v okolí cyklostezky u biocentra Hráza letos díky mimořádné úrodě sklidili téměř 1,5 tuny jablek ze starých odrůd. Jablečný den nabídl také ochutnávky, tvořivé dílny a program pro děti.
0: Uherskohradišťsko.
1: Obyvatelé Jarošova v Uherském Hradišti mohou využívat nové sportoviště na sídlišti Louky. Vzniklo zde hřiště pro malou kopanou s umělým trávníkem a samostatná hřiště pro streetball. Nové sportovní zázemí stalo 4,7 milionu korun a je určeno dětem i dospělým. Původní asfaltové hřiště město využilo k vytvoření parkovacích míst. V lokalitě jich tak přibylo celkem 40.
0: Zlínsko.
1: V Otrokovicích dokončili třetí etapu obnovy sídliště Trávníky, tentokrát v Lidické ulici. Rekonstrukce za téměř 11 milionů korun přinesla opravené komunikace a chodníky, nové veřejné osvětlení i více zeleně. Výrazně se rozšířily také možnosti parkování. Přibylo 27 míst pro osobní auta a dalších 11 stání pro dodávky. Bezpečnost chodců zvyšuje nový vyvýšený přechod a lepší osvětlení. Část parkovacích ploch navíc umožňuje vsakování dešťové vody.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Házenkáři Zlína prohráli v šestém kole nejvyšší soutěže na hřišti pražské Dukly 26-40. Domácí si vypracovali náskok už v prvním poločase, který vyhráli rozdílem 9 branek. Zlín tak po šesti odehraných kolech zůstává na 11. místě tabulky s jediným vítězstvím.
0: Nejvíce informací z našeho regionu.
2: Stručně, jasně a společně s vámi.
0: To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje. Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Rádio Kroměříž.
1: Rádio Kroměříž, ladíte, krásný den přejeme, pojďme na novinky. Zlínský kraj chce udržet tradiční řemesla při životě a hlavně zajistit, aby jejich znalosti nezůstaly jen u současné generace. Nová koncepce na období 2026 až 36 počítá s větším zapojením škol, muzeí i samotných řemeslníků. Z workshopy pro veřejnost a také s lepšími možnostmi prezentace a prodeje výrobků. Podporovat se má třeba modrotisk, výšivka, košíka, hrnčířství nebo práce se dřevem. A dává to smysl, protože tradiční řemesla nejsou jen připomínkou minulosti, ale pořád živou součástí regionu, kterou je potřeba předávat dál. To jsou novinky na Rádiu Kroměříž. Krásný den přejeme.
2: Kvalitní český nábytek v Kroměříži. www.nabytek-kroměříž.cz
3: Zdounky, Chropině, Kvasice a Tlumačov na 103,3 FM. Rádio Kroměříž

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Od mikrofonu Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kamenná mozaika ozdobí velké náměstí v Kroměříži. V Žítkové otevřeli nové envirocentrum zaměřené na tradiční ovocné stromy. A kroměřížský karatista Adam Rauscher přivezl z mistrovství světa 5 medailí.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Velké náměstí v Kroměříži bude půl roku zdobit kamenná mozaika s názvem Louže 1 od autorky Mariky Toman-Bumbálkové. Dílo o rozměrech přibližně 140x95 cm bude umístěno přímo v dlažbě poblíž zeleného záhonu u radnice. Mozaika má kolem jdoucí zaujmout a nabídnout jim příjemné zpestření veřejného prostoru. Po 6 měsících ji z náměstí odvezou a nahradí jiné umělecké dílo.
0: Uherskohradišťsko.
1: V obci Žítková na Uherskohradišťsku otevřeli envirocentrum, které se zaměří na ochranu tradičních odrůd ovocných stromů. Projekt s názvem Krajinou ovocných stromů přibližuje jejich historii, význam pro krajinu i možnosti zachování starých odrůd. Součástí je také snaha uchovat místní přírodní a kulturní dědictví pro další generace.
0: Zlínsko.
1: Sportovní kluby a organizace ve Zlínském kraji budou moci už od 9. listopadu žádat o dotace na příští rok. Podpora se zaměří na sport v menších obcích, rozvoj mládežnického sportu i pořádání jednorázových akcí v první polovině roku 2027. Na 3 dotační programy kraj vyčlenil 60 milionů korun a usiluje o navýšení částky o dalších 16 milionů. Žádosti bude možné podávat do 7. prosince letošního roku. Výše podpory se bude lišit podle programu a typu projektu.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Mimořádného úspěchu dosáhl kroměřížský karatista Adam Rauscher na mistrovství světa v karate Goju Ryu v indickém městě Pune. Českou republiku reprezentoval v 5 kategoriích a ve všech vybojoval medaily. Získal 2 zlaté, 2 stříbrné a 1 bronzovou medaili. Za úspěchem stojí také celoroční náročná příprava pod vedením trenéra Jindřicha Geislera. Adam Rauscher je členem nově vzniklého klubu Sport karate tělovýchovné jednoty Slavia Kroměříž.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměříž připomněla staré odrůdy jablek. Jarošov má nové sportoviště pro fotbal a streetball. A házenkáři Zlína podlehli pražské Dukle.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Více než 50 starých krajových odrůd jabloní představila výstava na Jablečném dni v Kroměříži. Návštěvníci se seznámili s odrůdami typickými pro Kroměřížsko a dozvěděli se více o jejich pěstování, odolnosti a uchování. Podle odborníků jsou staré odrůdy často odolnější vůči škůdcům, chorobám a mrazu. Město se navíc snaží obnovovat ovocné sady a v okolí cyklostezky u biocentra Hráza letos díky mimořádné úrodě sklidili téměř 1,5 tuny jablek ze starých odrůd. Jablečný den nabídl také ochutnávky, tvořivé dílny a program pro děti.
0: Uherskohradišťsko.
1: Obyvatelé Jarošova v Uherském Hradišti mohou využívat nové sportoviště na sídlišti Louky. Vzniklo zde hřiště pro malou kopanou s umělým trávníkem a samostatná hřiště pro streetball. Nové sportovní zázemí stalo 4,7 milionu korun a je určeno dětem i dospělým. Původní asfaltové hřiště město využilo k vytvoření parkovacích míst. V lokalitě jich tak přibylo celkem 40.
0: Zlínsko.
1: V Otrokovicích dokončili třetí etapu obnovy sídliště Trávníky, tentokrát v Lidické ulici. Rekonstrukce za téměř 11 milionů korun přinesla opravené komunikace a chodníky, nové veřejné osvětlení i více zeleně. Výrazně se rozšířily také možnosti parkování. Přibylo 27 míst pro osobní auta a dalších 11 stání pro dodávky. Bezpečnost chodců zvyšuje nový vyvýšený přechod a lepší osvětlení. Část parkovacích ploch navíc umožňuje vsakování dešťové vody.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Házenkáři Zlína prohráli v 6. kole nejvyšší soutěže na hřišti pražské Dukly 26-40. Domácí si vypracovali náskok už v prvním poločase, který vyhráli rozdílem 9 branek. Zlín tak po 6 odehraných kolech zůstává na 11. místě tabulky s jediným vítězstvím.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje. Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Jsme si blíž i na Facebooku. facebook.com/radiokroměříž.
1: V našich srdcích rána řezná, nikdo krom nás vůbec nezná. Důvod, proč stala se tou vadou na kráse. Stále jsme dál v koutce.

známek, než bármen básních šrámek. Každý z nás nese si stopy svých obsesí, způsobených činy vrahů, našich dávných smutných vztahů a snění o šanci.

0: Rádio Kroměříž, 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.
1: Pozdrav posluchačům Rádia Kroměříž a nový singl přináší skupina 44 v klidu.
2: Podává se káva? Dá si někdo kávu?
3: Cukr a bič, děkuji.
2: Tak to je v klidu.
4: 44 v klidu.
5: Cukr a

0: První skutečně regionální rádio. Rádio Kroměříž.
1: Pro boha, se střídejte mi do zín. Tělo mi za chvíli vyhlásí stávku. Je mi fakt šoufl, se nedělám kozy. Sestři, pro boha, dejte mi dávku. Mojí duši taky kostem.

0: Svět techniky na Rádiu Kroměříž.
1: Před námi je svět techniky na Rádiu Kroměříž. Umělá inteligence nám má šetřit čas, ale podle odborníků může zároveň oslabovat schopnosti, které běžně trénujeme vlastním přemýšlením. Když si necháme od nástroje rovnou napsat text, vymyslet nápad nebo zhrnout složitý problém, dostaneme hotový výsledek, ale mozek přijde o samotný proces hledání řešení. Přirovnává se to k posilovně. Když za vás činku zvedne robot, svaly se nezlepší. Riziko není v tom, že AI používáme, ale v tom, že jí příliš rychle předáváme práci, která nás učí soustředění, paměti, tvořivosti a kritickému myšlení. Doporučení je proto jednoduché. Nejdřív si udělat vlastní názor, zkusit problém chvíli řešit sám a teprve potom nechat AI, aby nápady zpochybnila, doplnila nebo zpřesnila. Jinými slovy, umělá inteligence může být dobrý pomocník, ale i špatný náhradník za vlastní hlavu.
0: Auto, moto, počítače, mobily. Vítejte ve světě techniky. Každý den s Rádiem Kroměříž. Jsme si blíž i na Facebooku. facebook.com/radiokroměříž.

černý vůz vlečou a slzy tečou a já šeptám.

0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Od mikrofonu Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kamenná mozaika ozdobí velké náměstí v Kroměříži. V Žítkové otevřeli nové envirocentrum zaměřené na tradiční ovocné stromy. A kroměřížský karatista Adam Rauscher přivezl z mistrovství světa 5 medailí.
0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Velké náměstí v Kroměříži bude půl roku zdobit kamenná mozaika s názvem Louže 1 od autorky Mariky Toman-Bumbálkové. Dílo o rozměrech přibližně 140x95 cm bude umístěno přímo v dlažbě poblíž zeleného záhonu u radnice. Mozaika má kolem jdoucí zaujmout a nabídnout jim příjemné zpestření veřejného prostoru. Po 6 měsících ji z náměstí odvezou a nahradí jiné umělecké dílo.
0: Uhersko-Hradišťsko.
1: V obci Žítková na Uherskohradišťsku otevřeli envirocentrum, které se zaměří na ochranu tradičních odrůd ovocných stromů. Projekt s názvem Krajinou ovocných stromů přibližuje jejich historii, význam pro krajinu i možnosti zachování starých odrůd. Součástí je také snaha uchovat místní přírodní a kulturní dědictví pro další generace.
0: Zlínsko.
1: Sportovní kluby a organizace ve Zlínském kraji budou moci už od 9. listopadu žádat o dotace na příští rok. Podpora se zaměří na sport v menších obcích, rozvoj mládežnického sportu i pořádání jednorázových akcí v první polovině roku 2027. Na 3 dotační programy kraj vyčlenil 60 milionů korun a usiluje o navýšení částky o dalších 16 milionů. Žádosti bude možné podávat do 7. prosince letošního roku. Výše podpory se bude lišit podle programu a typu projektu.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Mimořádného úspěchu dosáhl kroměřížský karatista Adam Rauscher na mistrovství světa v karate Goju Ryu v indickém městě Pune. Českou republiku reprezentoval v 5 kategoriích a ve všech vybojoval medaily. Získal 2 zlaté, 2 stříbrné a 1 bronzovou medaily. Za úspěchem stojí také celoroční náročná příprava pod vedením trenéra Jindřicha Geislera. Adam Rauscher je členem nově vzniklého klubu Sport karate tělovýchovné jednoty Slavia Kroměříž.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je Info Express Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

cesty povedou nikam. A jenom diví pěsi budou poslouchat, co říkám.

nezvednu se, až jednou budu ve dvou na místo v jednom kuse. Až jednou řeknu běž, vášni té neposluše, neřekneš více než tak dobře moje duše.

suchý. Až už se nedokážu zmotat a můj mobil bude hluchý. Až dojdou mi i slova, která mi ještě zbyla, řeknu ti aspoň znova, tak dobře, moje milá. Řeknu ti aspoň znova, tak dobře, moje milá. Řeknu ti aspoň znova, tak dobře.

Kroměříž 103,3, Zlín 107 a Uherské Hradiště 88,2 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměříž připomněla staré odrůdy jablek. Jarošov má nové sportoviště pro fotbal a streetball. A házenkáři Zlína podlehli pražské Dukle.
0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Více než 50 starých krajových odrůd jabloní představila výstava na Jablečném dni v Kroměříži. Návštěvníci se seznámili s odrůdami typickými pro Kroměřížsko a dozvěděli se více o jejich pěstování, odolnosti a uchování. Podle odborníků jsou staré odrůdy často odolnější vůči škůdcům, chorobám a mrazu. Město se navíc snaží obnovovat ovocné sady a v okolí cyklostezky u biocentra Hráza letos díky mimořádné úrodě sklidili téměř 1,5 tuny jablek ze starých odrůd. Jablečný den nabídl také ochutnávky, tvořivé dílny a program pro děti.
0: Uhersko Hradišťsko.
1: Obyvatelé Jarošova v Uherském Hradišti mohou využívat nové sportoviště na sídlišti Louky. Vzniklo zde hřiště pro malou kopanou s umělým trávníkem a samostatná hřiště pro streetball. Nové sportovní zázemí stalo 4,7 milionu korun a je určeno dětem i dospělým. Původní asfaltové hřiště město využilo k vytvoření parkovacích míst. V lokalitě jich tak přibylo celkem 40.
0: Zlínsko.
1: V Otrokovicích dokončili třetí etapu obnovy sídliště Trávníky, tentokrát v Lidické ulici. Rekonstrukce za téměř 11 milionů korun přinesla opravené komunikace a chodníky, nové veřejné osvětlení i více zeleně. Výrazně se rozšířily také možnosti parkování. Přibylo 27 míst pro osobní auta a dalších 11 stání pro dodávky. Bezpečnost chodců zvyšuje nový vyvýšený přechod a lepší osvětlení. Část parkovacích ploch navíc umožňuje vsakování dešťové vody.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Házenkáři Zlína prohráli v 6. kole nejvyšší soutěže na hřišti pražské Dukly 26-40. Domácí si vypracovali náskok už v prvním poločase, který vyhráli rozdílem 9 branek. Zlín tak po 6 odehraných kolech zůstává na 11. místě tabulky s jediným vítězstvím.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je Info Express Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: první skutečně regionální rádio. Rádio Kroměříž.
1: Všechny roky uplynuly, záclony jsou zatažený, začíná se zas od nuly.

0: Svět zajímavostí na rádiu Kroměříž.
1: Země se otáčí a když se otočí o určitý kus, vyjde slunce na obzor.
2: A proč?
1: To nevím.
2: A proč?
0: Odpovíme na to, co nevíte, a zabrousíme do všech oborů lidské činnosti.
3: Posloucháte rádio Kroměříž. Další pokračování našeho seriálu zajímavostí ze všech oborů lidské činnosti následuje. Co je klíčem poznání pro jednotlivé obory? Klíčem k vědě je matematika. Historie má jako klíč poznání data. Mapy jsou klíčem k poznání zeměpisu. Klíčem k biologii jsou buňky. Chemie má jako klíč k jejímu poznání prvky. Astronomie se neobejde bez teleskopu. Diagnostika, to je klíč k medicíně. Ekonomika, klíčem k ní je trh. Zemědělství, klíčem je voda. Volby, bez nich se neobejde demokracie. Komunikace, bez jazyka bychom se velmi těžko domlouvali. Vzdělání k němu dospějeme studiem. Jak dosáhneme úspěchu? Bez tvrdé práce to nejde.
0: Svět zajímavostí. Denně na rádiu Kroměříž.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Od mikrofonu Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kamenná mozaika ozdobí velké náměstí v Kroměříži. V Žítkové otevřeli nové envirocentrum zaměřené na tradiční ovocné stromy. A kroměřížský karatista Adam Rauscher přivezl z mistrovství světa 5 medailí.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Velké náměstí v Kroměříži bude půl roku zdobit kamenná mozaika s názvem Louže 1 od autorky Mariky Toman-Bumbálkové. Dílo o rozměrech přibližně 140x95 cm bude umístěno přímo v dlažbě poblíž zeleného záhonu u radnice. Mozaika má kolem jdoucí zaujmout a nabídnout jim příjemné zpestření veřejného prostoru. Po 6 měsících ji z náměstí odvezou a nahradí jiné umělecké dílo.
0: Uherskohradišťsko.
1: V obci Žítková na Uherskohradišťsku otevřeli envirocentrum, které se zaměří na ochranu tradičních odrůd ovocných stromů. Projekt s názvem Krajinou ovocných stromů přibližuje jejich historii, význam pro krajinu i možnosti zachování starých odrůd. Součástí je také snaha uchovat místní přírodní a kulturní dědictví pro další generace.
0: Zlínsko.
1: Sportovní kluby a organizace ve Zlínském kraji budou moci už od 9. listopadu žádat o dotace na příští rok. Podpora se zaměří na sport v menších obcích, rozvoj mládežnického sportu i pořádání jednorázových akcí v první polovině roku 2027. Na 3 dotační programy kraj vyčlenil 60 milionů korun a usiluje o navýšení částky o dalších 16 milionů. Žádosti bude možné podávat do 7. prosince letošního roku. Výše podpory se bude lišit podle programu a typu projektu.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Mimořádného úspěchu dosáhl kroměřížský karatista Adam Rauscher na mistrovství světa v karate Goju Ryu v indickém městě Pune. Českou republiku reprezentoval v 5 kategoriích a ve všech vybojoval medaily. Získal 2 zlaté, 2 stříbrné a 1 bronzovou medaily. Za úspěchem stojí také celoroční náročná příprava pod vedením trenéra Jindřicha Geislera. Adam Rauscher je členem nově vzniklého klubu Sport karate tělovýchovné jednoty Slavia Kroměříž.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Rádio Kroměříž. Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž. InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměříž připomněla staré odrůdy jablek. Jarošov má nové sportoviště pro fotbal a streetball. A házenkáři Zlína podlehli pražské Dukle.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Více než 50 starých krajových odrůd jabloní představila výstava na Jablečném dni v Kroměříži. Návštěvníci se seznámili s odrůdami typickými pro Kroměřížsko a dozvěděli se více o jejich pěstování, odolnosti a uchování. Podle odborníků jsou staré odrůdy často odolnější vůči škůdcům, chorobám a mrazu. Město se navíc snaží obnovovat ovocné sady a v okolí cyklostezky u biocentra Hráza letos díky mimořádné úrodě sklidili téměř 1,5 tuny jablek ze starých odrůd. Jablečný den nabídl také ochutnávky, tvořivé dílny a program pro děti.
0: Uhersko Hradišťko.
1: Obyvatelé Jarošova v Uherském Hradišti mohou využívat nové sportoviště na sídlišti Louky. Vzniklo zde hřiště pro malou kopanou s umělým trávníkem a samostatná hřiště pro streetball. Nové sportovní zázemí stalo 4,7 milionu korun a je určeno dětem i dospělým. Původní asfaltové hřiště město využilo k vytvoření parkovacích míst. V lokalitě jich tak přibylo celkem 40.
0: Zlínsko.
1: V Otrokovicích dokončili třetí etapu obnovy sídliště Trávníky, tentokrát v Lidické ulici. Rekonstrukce za téměř 11 milionů korun přinesla opravené komunikace a chodníky, nové veřejné osvětlení i více zeleně. Výrazně se rozšířily také možnosti parkování. Přibylo 27 míst pro osobní auta a dalších 11 stání pro dodávky. Bezpečnost chodců zvyšuje nový vyvýšený přechod a lepší osvětlení. Část parkovacích ploch navíc umožňuje vsakování dešťové vody.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Házenkáři Zlína prohráli v 6. kole nejvyšší soutěže na hřišti pražské Dukly 26-40. Domácí si vypracovali náskok už v prvním poločase, který vyhráli rozdílem 9 branek. Zlín tak po 6 odehraných kolech zůstává na 11. místě tabulky s jediným vítězstvím.
0: Nejvíce informací z našeho regionu.
2: Stručně, jasně a společně s vámi.
0: To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.